Bohyně samoty jde po schodech nahoru, pod ledovou košilí dmou se jí ňadra z bílého mramoru. A ona slábne a sílí ve věčném neklidu, když kolem chodí zástupy Davidů.

Na plátně ticha se promítá socha Davida z masa, krve a kostí. A ona ho vítá do přítomnosti a dává znamení podzemní řece.

0: bohyně samoty, došla až nahoru, roztrhla oblohu a pomalu se vrací do mramoru. A hledá tam pokoj, ale nemůže najít a v kámen se obrací.
1: Ona i David.

0: Rádio Litera a Slovenský rozhlas uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Karpatské hry číta Filip Teller. Pásmom vás bude sprevádzať jeho autorka Veronika Hajdučíková.
1: Začnú zdánlivě zdaleka, ale vytrvej, bratříčku. Je to dobrá vlastnost. Než začal kdysi indiánský náčelník a světec Dobré štěstí, jehož jméno překládali před staletími španělští misionáři na půl latinsky jako Bonaventura, hovořit ke svým menším bratřím, k indiánským chlapcům, k tmavým hlavičkám, ze kterých chtěl udělat muže, oslovil je: naslouchejte a dejte se natchnout. Umlkl. Nejbližšímu chlapci položil ruku na vlasy a druhou obsal ve tmě kruh. Velký, ohromný kruh. Oheň praskal a chlapci byli tiší jako říční mihulky. Tušili, že ve tmě, která obklopovala oheň, v kruhu, který se prostíral do všech stran a nikde nekončil, leží celý svět.
0: Dvacátého 9. októbra 1933 sa v Prahe narodil Miloslav Nevrlý. Zoolog, publicista, spisovateľ, cestovateľ, turista a skaut. Na Slovensku sa do povedomia dostal najmä v skautských a trampských komunitách. A to práve vďaka jeho knihe Karpatské hry. V českom, skautskom i trampskom prostredí je táto kniha ikonickým textom, akýmsi návodom nielen na cestovanie, ale dokonca na žitie a prežívanie. Mimo skautských a trampských kruhov je u nás kniha Karpatské hry takmer neznáma. Pre tých, ktorým však táto kniha prešla rukami, očami a neodškriepiteľne aj srdcom, ostáva najčastejšie v kategórii tých formatívnych, ultimátnych, ba až život meniacich. Texty Karpatské hry vyšli po prvýkrát v roku 1982 a nemali ešte podobu štandardnej knihy, skôr akéhosi samizdatu. Postupne v niekoľko sto výtlačkovom náklade vyšli v tejto forme ešte v roku 1986, 1988 a 1989. Plnohodnotnej knižnej podoby sa po prvýkrát dočkali až po páde opony v roku 1992. Vydalo ich liberecké vydavateľstvo Scouting Miloša Zapletala a Jaroslava Šťastného v edícii Skautské cesty. Odtedy sa náčelník Bonaventura, alebo tiež Dobré šťastie, prihovoril o vzdialenom svete už mnohým múdrym hlavičkám.
1: Byla tichá noc, ale chlapci přesto slyšeli daleká ržání. Mluvil o jezerech, do nich špadá jen stín horských štítů. Byla bezvětrná noc, ale chlapci cítili, jak vítr nese nad průzračnou jezerní vodou vůni lososů. Mluvil o pouštích, nad jejichž osaměním se vznášejí jen barevná mračna. Byla chladná noc, ale chlapci cítili, jak bílé pouštní slunce tiskne do úst chuť žízně, písku a svobody. Mluvil o propastech s oslnivými stěnami a temnými jícny, na jejichž nedohledných dnech se může ukrývat cokoliv. Byla temná noc, ale chlapci viděli, jak leskokřídlí orly plachtí ve slunci vysoko nad útesy. Mluvil o nekonečných jezernatých lesích, jejichž rozloha byla pro ně nepředstavitelná. Přestože seděli okolo ohně, cítili, jak hebká je rysí srst a drsné pobřežní křoviny, jak nohy váznou v chladných močálech. Takovou moc nad tmavými hlavičkami mělo slovo dobrého štěstí. Naslouchali a nechali se natchnout. Celý svět jim v tu chvíli patřil, toužili po něm. Nevyprávěl ale jen o světě a jeho krajích. Hovořil i o hrách osamělých lovců a poutníků, o tom, jak krásný je mrazivý den a stejně nádherná i jeho letní palčivost. Jak je dobré umět snášet hlad i být nasycen. Jak mnoho zdánlivě protichůdných věcí je krásných. Že je ku podivu stejně krásné, když se člověk narodí i když zemře. že všechno v indiánské zemi je dobré a tomu, kdo se naučí milovat dobro, všechny věci i špatné pomáhají k dobrému. Ale tady misionáři, kteří zapisovali slova Bonaventury, zašli trochu daleko. Na to byli indiánští chlapci mladí, příliš dychtiví. Tmavé hlavičky. Koně a trávy, ryby a jezera, poklady a orly a snad ještě písek a mraky. To bylo pro ně, tomu rozuměli. Konečně, proč ne? Na všechno jednou dojde. Až pomine čas proskakování, přijde jiný čas. Nežije už dobré štěstí, ani ti, kterým po nocích vyprávěl o zemi a o hrách, které na ní mohou hrát. Ale rodí se nové hlavičky, plavé, hnědé i černé. A snad dosud nezemřela radost z prostých věcí a čistých krajin, ani z toho, co v nich krásného poutníka potká.
0: Myšlienka akéhosi turistického sprievodcu pohoriami Rumunska vzišla od priateľov Miloslava Nevrlého, Leopolda Kukačku a Vláďa Slovku z Ústí nad Labem. Nevrlý jazdil do Rumunska s prestávkami 26 rokov, a to v rôznej spoločnosti, od libereckých skautov až po samostatné výpravy. Sami pre seba tak objavovali najopustenejšie kúty Európy v horách, nížinách aj delte Dunaja. Kniha Karpatské hry popisuje 35 rumunských pohorí cez subjektívny pohľad, príbehy a zážitky.
1: Když som ja byl mladý ako indiánští chlapci, tichý ako říční mihulka, také som toužil po cizích krajích, cizích zvířatech, lidech, čemkoliv. Náčelníka Bonaventuru mne nahrazovali knihy, sta cestopisů. Psalo se v nich o severních tundrách i jižních pouštích, mongolských pláních i aljašských horách. To ale byly kraje, které ležely za hranicemi mého kruhu. Kruh tehdy nebyl nekonečný, byl malý, dokonce křivolaký. Málo se smělo cestovat a bylo jisté, že nespatřím tajgy, pouště, fjordy, ani tmavovlasé dívky v době, kdy jsem o to celou bytostí stál. Nezbylo, než se vydat do kruhu ojedinělého, křivolakého tvaru. Nepoznal jsem nekonečný světokruh do šířky, ale malý zeměkruh do hloubky. Byla to bez pochyby znouzecnost, ale byl to i neobyčejný kruh. Krásný. Chodil jsem v něm většinou a také nejraději sám. Vlastně napřed sám, pak s přáteli, potom s přítelkyněmi, nakonec zase sám. Pěšky. Asi čtvrt století. Tisíce kilometrů. Byl to podivuhodný kruh. Bylo v něm všechno pro tmavou hlavičku. Veletoky, velehory, vodopády, ledopády. Pasti na rysy i propasti s orly, s mnoha druhy orlů. Slané roviny, horké planiny, hebké písčiny, stepní traviny, koně se na nich pásly. Jeseteří vody, lužní pralesy, komáři k nevydržení, mrtvá říční ramena a v nich želvy. Hory, z kterých nevidět dokola nic než hory. Nejčistší, nejosamělejší jezera. Skalní bludiště s rostlinami, jejich žvůně se nezapomínají a jejich šména zpívají. Nekonečné bukové lesy východu, černí kanci jejich páni. Pusté rašeliny, na osamělou hlavičku z nich táhne teskná hrůza. Bahnité řeky s kolmými břehy, v nich hnízda vlh nejpestřejších ptáků. Losy a lososy, vlci a medvědi, divoké kočky. Domorodé dívky pod poloninami. Slovům jejich písní nerozumíš, bratříčku, ale tančí-li, svírají se ti pěsti a v očích stojí slzy štěstí. Pastýři v kožiších, starovůně ovčích pastvin. Vichry. Dřevo na tisíce ohňů osamělých noclehů. Prožil jsem v tom křivolakém kruhu všechno, o čem jsem se dočítal v knihách o dalekých krajích. Všechno, po čem jsem toužil. Prožil jsem tam chvíle, které se mně zdály nejnádhernější, ale vím také, že mnoho lidí by si jich ani nevšimlo. Hlady, zimy, žízně a dobrodružství, které by jiní nepovažovali za nic zvláštního. strachy a radosti, kterým by se smáli, ale které znávali cestovatelé v mých knihách. Viděl jsem kraje, jejichž mír, čistotu, samotu a krásu si budu pamatovat celý život. A přesto lidé, kteří šli tehdy se mnou, ani nepozvedali oči. Lhostejně je míjeli. Čert je vem, jejich škoda. Chyběla jim duše dítěte. Chtěl bych ti popsat, bratříčku, některé rumunské kraje jako pohádkové země. Napůl skutečně a napůl stejně pravdivě, ale tak, jak je vidí děti. Bez zbytečností, se zachováním tajemství. Krátce na několika řádcích. Nebude to průvodce, na jaké si asi zvyklý. Příručka, která by popisovala všechno. Cesty, hotely, letopočty, barvy značek na stromech, jízdní řády, kde zahnout, kde zase jít rovně. Sta zbytečných věcí? Takové knihy nejsou nutné. Většinou dokonce hubí fantazii a samostatnost a zabíjejí smysl putování a poznávání. Podstata je jinde. Čím svobodněji půjdeš, tím lépe. Víc zkusíš, víc prožiješ. Ale nejdůležitější je probudit touhu, otevřít oči, natchnout. To je nejtěžší úkol. Ostatní už záleží jenom na tobě. Poslední věty vyzněly možná velikášsky, ale nemyslím to tak. Ať dobré štěstí řídí moje slova.
0: Neverlí sa čitateľovi či čitateľke Karpatských hier prihovára ako bratovi, bratříčkovi, narratívom podobným kmeňovému rozprávačovi či skautskému vodcovi. Lyrické opisy rumúnskych Karpatských pohorí sa prelínajú s opismi hier, návodmi, úvahami, reflexiami, pojednávajúcimi o slobode, nespútanosti, divokosti, zodpovednosti prírode či láske a skromnom prístupe k životu. Práve v tejto rovine sa kniha Karpatské hry stáva inšpirujúcou a formatívnou literatúrou v tom najčistejšom zmysle slova. Na ceste do hôr a zároveň na ceste k sebe samotnému sa nechať inšpirovať a prežívať dni na cestách i vo všednej každodennosti na princípe osobných a osobnostných hier, ktoré z nás môžu formovať citlivejšieho, zodpovednejšieho, slobodnejšieho, skrátka lepšieho človeka. Hra na poutníka s lehkým srdcem, hra na kráľovice a krále, hra na jitřní radost, hra na hviezdny širák, hra na zelenou propast času, hra na vonnou pamäť, hra na diamantové zdraví, hra na hlad, hra na vlčí dech, na gazelí nohy, hra na hledače vzácných trav, hra na nevinné spolubratry, hra na veselou skromnost, hra na pocestnou radost.
1: Hra na poutníka s lehkým srdcem. Tvář mi žehne rozčílením, bratříčku. Popsat první hru je nejdůležitější, ale i nejtěžší. Nezbytné. Bez jejího pochopení budou tvoje cesty marným plahočením a další čtení mařením času. Popsat hru na poutníka s lehkým srdcem, lehkými střevíci, lehkým rancem, ranečkem. Nejkrásnější hru. Je dobré začít hrát již v mládí. Ne v dětství, kdy bolí nohy a jedinou vzpomínkou na cestě je zmrzlinář, ale v mládí. V čase, kdy duše je otevřená a dychtivá, svět jí prochází jako letní světlo kostelním oknem, barevně a jásavě, trvale, navždy. Duše je schopna okouzlení a kolena jsou ještě pružná. Tělo je kůň a duše jezdec a ve slunečním vichru nad nimi dosud neporazitelně vlaje korouhev lehkomyslnosti. Vídám občas i u nás takové poutníky. Mladé a krásné. Jasnohřivé štíhlé dívky se záplatami na kalhotách v podobě srdcí. Obrácená srdce pak připomínají jejich zadečky. Vedle nich se klátí mladíci podobní princům Haraldům krásnovlasým. Bezstarostní, dvoumetrový, spletenou brašnou na rameni. V ní nemají téměř nic. Pod paží deku a na bosých nohou sandály. Závitím jejich lehkost. Jdou. Kam? Kde budou spát a co budou jíst? Lehké duše. To jsou praví poutníci. Ale nejen oni. I jiní poutníci chodí po zemi. Tisíce roků. Lidé je v různých dobách a různých světadílech nazývají různě. Tuláci, poutníci, pobudové proroci, výletníci, vandráci, světci, lufťáci, pocestní, darmošlapové, potulní kazatelé, krajánci, cestovatelé, turisté, žertovné slovo, čundráci, objevitelé, trampové, lámové. Jdou z místa na místo. Nejopravdovější nemají domov. Ostatní se ho po čase putování vzdají. Někteří se jim obdivují, jiní jimi pohrdají. Všude čeká neznámé. Dlouho bys seděl ve smilce s kamenem pod zády, ale je nutno se rozhodnout. Večeru tma v nekožich. Vstaneš jako zvíře, chytáš vítr nozdrami. Pak přijde okamžik svobody, který nelze zaplatit. Přiletí jako šíp. Náhle víš, kam půjdeš. Neznámo před tebou, neznámo za tebou. Vstříc ti běží jen tchoří tlapky noci. Sladká nebeská vteřina svobody.

Hra na jitřní radost. Je nový den, nejkrásnější výkřik. Sluneční jitro je planoucí meč. Tisíc výrazů by mělo mít pro svou krásu. Jeho úder tě přivede do ráje. Nad planiny hor se vzneslo slunce. Jitřní plameňák letí, tiché a zářící. Probudil ses, narodil ses. Začal nový den. V něm se odehraje všechno. Jsi-li na cestách, spí za jasných nocí počírým nebem. Jen tak se správně probudíš. Dřív než vyjde slunce. Otevřeš oči a venku ještě bledý úsvit. Spací pytel těžkne vlhkem. Ležíš v něm pevně uzavřen, oblit vlastním teplem. V travách je dosud noční chlad a nebesa dávají rosu. Pohneš nohou a tělem proběhne mráz. Lépe se nehýbat, tiše spočívat. Jen oči hledí k nebi dosud bledému. A náhle prožiješ stejnou vteřinu štěstí jako eskimáci, když spatří na sklonku polární noci vysoko na černé obloze zářivě bílého ptáka. Prvního osamělého ptáka, který se po zimě vrací a letí. Z jihu na sever. V eskimácké zemi je dosud tma a mráz a slunce ještě pod obzorem, ale spod něj již vysílá paprsek světla měsíce nespatřený, týdny očekávaný a ozařuje jim ze spodu hruď letícího ptáka. První paprsek v temnotách. Bílý arktický pták tiše vesluje vzduchem, netuší, jaké zářící poselství nese, ale dole pod ním severní lidé jásají, křičí, skákají, řvou štěstím. Slunce, život a teplo se vracejí. I ty, bratříčku, vidíš, jak nad severovýchodním obzorem vyvstane na bledém nebi zelenavý mrak. Mráček. Plyne osamoceně oblohou, široko daleko sám. Slunce dosud nevidět. Hle, záda jitřního mraku jsou dosud tmavá, ale hruď již zářivá. Ten, jemuž ukazuje a vyrovnává nebeskou stezku, jej již ozařuje spod obzoru svým jasem. Vzchází nový den. V němž se odehraje všechno. Také zemřít můžeš, noci se nedočkat. I spánek je krátká smrt. Ale nyní nový den.

0: Rumunské Karpaty nie sú ani náhodou jedinou lokalitou, ktorej Miloslav Nevrlý venoval svoju spisovateľskú pozornosť. Spod jeho pera v priebehu rokov vyšli tituly ako Najkrásnejší zbírka o chránených územiach a národných parkoch Čiech a Slovenska, kniha o Jízerských horách, Zašla chuť morušek o krajine Krkonoš, Chvály za dní zemne o krajine Českého Švýcarska, Krištofovo údolí, Libereckým krajem a mnohé ďalšie autorské publikácie či spoluautorstvá.
1: Rodna. Pienišníkové hory. Pod nimi na pomezí Marmarošských hor jsi jako na podkarpatské Rusy. Cesty vysypané říčními valouny, dřevěné štíty vesnic se táhnou údolími desítky kilometrů. Domy bez komínů a staleté dřevěné kostely, baňaté. V nich stojí velikonoční svíce staré půl tisíciletí. Prašné výhně, kozy i ovce mají splývavou srst a pastevci v laptích a krpcích nosí neuvěřitelné klobouky. Starozákonně voní ovcemi. Nahoře, na 2300 metrů vysokých hřebenech Rodnejských Alp, jsou krásné říše. Trávy, zelené hřbety, miliony červených rododendronů, nízkých a něžných. Dvakrát denně bouřky, mlhy i slunce. Líbilo se mi v Rodnejských horách. Jdeš hřebenem dny k jihovýchodu a všude jen trávy. Lesy jsou až hluboko pod tebou. Občas jezírka, jezera, stáda. Po skalách posedávají podhorní pěvušky, mají divoce svištivý let. Opuštěné hřebeny. Na celých horách je jediná chata, Puzdrele, utopená ve šťovících dávných salaší. Kolem ní ryjí strakatí vepři s drátem v rypáku, bez něj by ryli mnohem víc. Jen nemnoho turistů potkáš na hřebenech Rodnejských hor. Občas, kam si táhne tlupa dohola ostříhaných rumunských poutníčků s pecnem chleba přivázaným provazem k zádům, pytlovitým vakem a dekou smotanou za krkem. Poslednímu v průvodu se vzadu na ruksaku houpá petrolejová lucerna. Správní a skromní lidé jedí většinou jen rajčata, slaninu a kaškaval. Pod vysokou horou Ineu leží jezero Velká Lala, ledovcové vody. Pod ním poslední rodnejský nocleh v opuštěné lovecké chatě při nesmírné bouřce. Krademe v ní ohnilé brambory pamatující loňskou jelení říji. Topíme smrkovými čarověníky jediným dřevem, které po liáku hoří. Pod chatou burácí rozvodněná řeka Lala.

0: Vlkan. Medvědí hory. Bloudivé a členité hory bez turistických cest. Probíjeli jsme se jimi napříč 3 dny bez mapy, křížem krážem přes údolí a hřebeny, holé i zarostlé, jen se slunečním kompasem nad hlavou. Věděli jsme pouze, že musíme jít stále dál, stále k severu. Na jihu u Tismany bylo vedro, krasové pláně bez cest. Také lesy jedlých kaštanů, přivezených prý kdysi z řeckých klášterů na Atosu. Na jejich okraji hlídal celé noci své úly včelí stařeček. Pak přišly nekonečné bučiny. V jedné z nich jsme skončili požehnaný den. Spali jsme pod širým nebem a nevěděli kde. Krásné usínání. Všechno tam bylo tiché. Oheň, les, vyprávění, úplněk. Bez lidí, jen černí kanci v neprostupných houštinách pod námi. Požehnané bylo i jitřní probuzení. 4 metry přede mnou stál na padlém buku medvěd a dlouho na mne zblízka hleděl. Tiše a pozorně. Já jsem byl tichý, šťastný. Za dalšími údolími se vzpínaly malinové stráně, nejčervenější stráně, největší maliny Rumunska. Zněl z nich divoký východní zpěv, silný a čistý. Sběračky malin jim plašily medvědy a zaháněly samotu. Přejedl ses někdy nejsladších malin, bratříčku? Neli, ponoř se do hlubin vulkánových hor.
1: Kniha Karpatské hry by sa sebavedomo mohla nazvať aj krajinnou meditáciou, ako spomína aj Aleš Pálan v knihe rozhovorov s Miloslavom Nevrlým, Náčelník, ktorá vyšla v roku 2023 pri príležitosti Nevrlého 90. narodenín. Príznačný názov Náčelník reaguje na jeho skautskú príslušnosť. Náčelník je v skautskom prostredí práve Nevrlého prezývka. Dnes je to už 80 rokov, odkedy Miloslav Nevrlý vstúpil do skautingu a stal sa, aj vďaka svojej literatúre, už za života jeho legendou, ktorá má stále čím inšpirovať a vyživovať ďalšie generácie. Aj silné vety z jeho karpatských hier zavše medzi skautami kolujú spolu s piesňami okolo táborového ohňa a rovnako ako piesne prechádzajú generačnou transmisiou z generácie na generáciu. Boskami

0: Poslední bratrské slovo. Zelené vychryvanou nad mořskými pláněmi karpatských lesů a cítím jejich dravou sílu. Přišel čas, abys vytáhl vlajku na stožár, bratříčku. Pluj a stane se z tebe dítě Karpat. Nemůžeš se na nic vymlouvat. Dost jsem chválil poutnické hry a ještě víc rumunskou zemi a její pohoří. Čím dřív vypluješ, tím spíš je nalezneš takové, jaké jsem je spatřil já. Budeš-li váhat, zmeškáš všechno a nebudeš již mít kam jít. I v Rumunsku si kazí lidé přírodu neuvěřitelně rychle a to, co se nazývá pokrokem, se řítí i tam jako mimolidská síla, podobná nezadržitelnému balvanu. Dosud ale najdeš v horách krásnou chudobu, samotu i pláně podobné asijským. Pastýři hovoří jasnou, římsky tvrdou řečí a jejich krpce, kožichy a síry jsou ještě poctivé. Je pravděpodobné, že mnohé země jsou krásnější, jejich hory mohutnější a údolí delší, pastviny a lesy nekonečnější a jezera hlubší než v Rumunsku. Ale pouze do rumunských hor, lesů a údolí můžeš prozatím jít, kdykoliv se ti zlíbí nebo kdykoliv cítíš, že tě k zemi tiskne těžká tlapa tesknoty, touhy po horách, samotě a svobodě. Rozhodneš se a za několik hodin již můžeš sedět ve vlaku v nebeském kočáru, který tě doveze do sedmihradských, valašských či moldavských říší, bez předchozího pokořujícího a měsíce trvajícího doprošování, podplácení, lichvaření a bez klamání, které ti nakonec připraví zamítnutí cesty do jiných hor. I pro tuto svobodu a nezávislost miluj Rumunsko. A až obepluješ všechna karpatská pohoří a zahraješ všechny hry, porozumíš možná líp krásné větě básníka Friedricha Nietzscheho z jeho 100 roků staré knihy o svědci Zarathustrovi. Má divoká moudrost se stala těhotnou v osamělých horách. Na drsných kamenech porodila mládě. Své nejmladší mládě. Na hebkém trávníku vašich srdcí, přátelé moji, na vaší lásce bych chtěla ustlati svému miláčku. Má stará, divoká moudrost.
1: Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Miloslava Nevrlého Karpatské hry čítal Filip Teller. V pásme zaznel aj zvukový záznam od táborového ohňa modranských skautov. Zvukoví majstri Boris Štofaňák a Jakub Spišák. Pásmom sprevádzala jeho autorka Veronika Hajdučíková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Gabriel kráča chodbou, na konci ktorej sú pootvorené dvere riaditeľne.
1: Dlho som vás nevidel, kolego.
2: Ani ja vás, pán riaditeľ.
1: Pak, poďte dál a usednete. Pravda, máte lika. Obávam sa, že všechna dobrá místa sú již obsazená.
0: Gabriel zdvíha zo stoličiek okolo doktora otvorené knihy.
2: Bradbury. Lem? A bratia Strugacky? Sami rozprávkari. Ale ináč vybraná spoločnosť. Čo zaujímavého študujete, doktor?
1: Ale pouze doplňuji své nedostatečné vzdelání v The Economist. Možná ste slyšel o planete Sirius.
2: Ano.
1: Siriové sú dva. Svítící a tmavý. Toho tmavého zakreslil do mapy jistý africký kmen kdysi před 500 lety. Jenomže novodobí vědci jej objevili teprve v roce 1889.
2: No a?
1: No uvědomte si, co říkám. Odkud mohl nějaký primitivní kmen něco vědět o hvězdě, která nesvítila?
2: Odkud?
1: No právě. Přece odsaď, kde rostou baobaby.
0: Gabriel odloží tašku a posadí sa.
1: A co táto planeta, na které se vezeme, jež nás unáší vesmírem? A co jiné planety, na nich se nevezeme? Je na nich život? Nebo dokonce civilizace? Ty si představují jako skleník, na němž se uchytilo semínko. A ono pak nejenom, že vyklíčilo, ono vyrostlo, dozrálo a rodí plody. Tento úspěšný skleník nebyl určitě jediný. Dokazuje to zákon plození, který funguje v celém vesmíru, tak jako funguje i v lidském těle. No a toto všechno se odehrává nad našima hlavama denně. V minulosti, v současnosti a velmi pravděpodobně se bude i v budoucnosti, protože to vesmírné divadlo je věčné.
2: Povedali ste divadlo, pán doktor?
1: Ano, divadlo, pane magistře.
2: Takže divadlu priznávate právo na život?
1: No, nikdy jsem ho nepopíral, jenom ho nemám rád.
2: Nechápem. Prečo?
1: Moje žena Viola byla herečka.
2: Neúspešná?
1: Ale naopak.
2: Ďakujem.
1: Ale na prvním místě je u mě stejně muzika. Ještě jako kluk jsem celé noce proseděl u rádia a lovil jí véteru. U rádia jsem pak měl nastavený magneťák, kterým jsem nahrával vše, co mne zaujalo. Tak jsem plul noc co noc v tónech. Mé největší dobrodružství. Nic, co by se mu vyrovnalo, jsem nezažil. Poruchy na planetě Země. Zvuky v nejbližším vesmíru. Občas cinknutí hvězdy o hvězdu, jak se míjeli. Pane na nebi, to byla krása.
2: Dnes už nie je?
1: Dnes? Sotva něco naladím, usnu. A pak s přibývajícím věkem zvonění hvězd ubývá. Komu by taky zvonili? Básnici vymřeli. A nebo hluchnu?
2: Básnici se premenili na astronautov. Bonsoir.

Na Litere doznela rozprávková hra Ľubomíra Feldeka Kráľovstvo pre každého. Účinkovali Eduard Bindas, Anton Glézl, Viera Bálintová, Vlado Minarovič, Hanna Kostolanská, Zita Furková, Gustáv Legeň, Erika Bauerová, Marian Labuda, Jela Lukešová, Jozef Hanúsek, František Bača a Dušan Blaškovič. Scénická hudba Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, zvuk Ada Rehorová a Jozef Dobák, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1970.

řek, že nebudu psát, jen tak si sednu, na dvorku budu spát, přestanu mluvit, nechci se ptát, zůstanu ležet a budu kouřit tu starou fajfku, tu, co jsi mi dála už loni k svátku. V klidu si usnu ve starým svetru.

0: Rádio Litera a Slovenský rozhlas uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Karpatské hry číta Filip Teller. Pásmom vás bude sprevádzať jeho autorka Veronika Hajdučíková.
1: Začnú zdánlivie zdaleka, ale vytrvej, bratříčku. Je to dobrá vlastnosť. Než začal kdysi indiánský náčelník a světec Dobré štěstí, jehož jméno překládali před staletími španělští misionáři na půl latinsky jako Bonaventura, hovořit ke svým menším bratřím, k indiánským chlapcům, k tmavým hlavičkám, ze kterých chtěl udělat muže, oslovil je: naslouchejte a dejte se natchnout. Umlkl. Nejbližšímu chlapci položil ruku na vlasy a druhou obsal ve tmě kruh. Velký, ohromný kruh. Oheň praskal a chlapci byli tiší jako říční mihulky. Tušili, že ve tmě, která obklopovala oheň, v kruhu, který se prostíral do všech stran a nikde nekončil, leží celý svět.
0: Dvacátého 9. októbra 1933 sa v Prahe narodil Miloslav Nevrlý. Zoolog, publicista, spisovateľ, cestovateľ, turista a skaut. Na Slovensku sa do povedomia dostal najmä v skautských a trampských komunitách. A to práve vďaka jeho knihe Karpatské hry. V českom, skautskom i trampskom prostredí je táto kniha ikonickým textom, akýmsi návodom nielen na cestovanie, ale dokonca na žitie a prežívanie. Mimo skautských a trampských kruhov je u nás kniha Karpatské hry takmer neznáma. Pre tých, ktorým však táto kniha prešla rukami, očami a neodškriepiteľne aj srdcom, ostáva najčastejšie v kategórii tých formatívnych, ultimátnych, ba až život meniacich. Texty Karpatské hry vyšli po prvýkrát v roku 1982 a nemali ešte podobu štandardnej knihy, skôr akéhosi samizdatu. Postupne v niekoľko sto výtlačkovom náklade vyšli v tejto forme ešte v roku 1986, 1988 a 1989. Plnohodnotnej knižnej podoby sa po prvýkrát dočkali až po páde opony v roku 1992. Vydalo ich liberecké vydavateľstvo Scouting Miloša Zapletala a Jaroslava Šťastného v edícii Skautské cesty. Odtedy sa náčelník Bonaventura, alebo tiež Dobré šťastie, prihovoril o vzdialenom svete už mnohým múdrym hlavičkám.
1: Byla tichá noc, ale chlapci přesto slyšeli daleká ržání. Mluvil o jezerech, do nich špadá jen stín horských štítů. Byla bezvětrná noc, ale chlapci cítili, jak vítr nese nad průzračnou jezerní vodou vůni lososů. Mluvil o pouštích, nad jejichž osaměním se vznášejí jen barevná mračna. Byla chladná noc, ale chlapci cítili, jak bílé pouštní slunce tiskne do úst chuť žízně, písku a svobody. Mluvil o propastech s oslnivými stěnami a temnými jícny, na jejichž nedohledných dnech se může ukrývat cokoliv. Byla temná noc, ale chlapci viděli, jak leskokřídlí orly plachtí ve slunci vysoko nad útesy. Mluvil o nekonečných jezernatých lesích, jejichž rozloha byla pro ně nepředstavitelná. Přestože seděli okolo ohně, cítili, jak hebká je rysí srst a drsné pobřežní křoviny, jak nohy váznou v chladných močálech. Takovou moc nad tmavými hlavičkami mělo slovo dobrého štěstí. Naslouchali a nechali se natchnout. Celý svět jim v tu chvíli patřil, toužili po něm. Nevyprávěl ale jen o světě a jeho krajích. Hovořil i o hrách osamělých lovců a poutníků, o tom, jak krásný je mrazivý den a stejně nádherná i jeho letní palčivost. Jak je dobré umět snášet hlad i být nasycen. Jak mnoho zdánlivě protichůdných věcí je krásných. Že je ku podivu stejně krásné, když se člověk narodí i když zemře. že všechno v indiánské zemi je dobré a tomu, kdo se naučí milovat dobro, všechny věci i špatné pomáhají k dobrému. Ale tady misionáři, kteří zapisovali slova Bonaventury, zašli trochu daleko. Na to byli indiánští chlapci mladí, příliš dychtiví. Tmavé hlavičky. Koně a trávy, ryby a jezera, poklady a orly a snad ještě písek a mraky. To bylo pro ně, tomu rozuměli. Konečně, proč ne? Na všechno jednou dojde. Až pomine čas proskakování, přijde jiný čas. Nežije už dobré štěstí, ani ti, kterým po nocích vyprávěl o zemi a o hrách, které na ní mohou hrát. Ale rodí se nové hlavičky, plavé, hnědé i černé, a snad dosud nezemřela radost z prostých věcí a čistých krajin, ani z toho, co v nich krásného poutníka potká.
0: Myšlienka akéhosi turistického sprievodcu pohoriami Rumunska vzišla od priateľov Miloslava Nevrlého, Leopolda Kukačku a Vláďa Slovku z Ústí nad Labem. Nevrlý jazdil do Rumunska s prestávkami 26 rokov, a to v rôznej spoločnosti, od libereckých skautov až po samostatné výpravy. Sami pre seba tak objavovali najopustenejšie kúty Európy v horách, nížinách aj delte Dunaja. Kniha Karpatské hry popisuje 35 rumunských pohorí cez subjektívny pohľad, príbehy a zážitky.
1: Když som ja byl mladý ako indiánští chlapci, tichý ako říční mihulka, také som toužil po cizích krajích, cizích zvířatech, lidech, čemkoli. Náčelníka Bonaventuru mne nahrazovali knihy, sta cestopisů. Psalo se v nich o severních tundrách, jižních pouštích, mongolských pláních i aljašských horách. To ale byly kraje, které ležely za hranicemi mého kruhu. Kruh tehdy nebyl nekonečný, byl malý, dokonce křivolaký. Málo se smělo cestovat a bylo jisté, že nespatřím tajgy, pouště, fjordy, ani tmavovlasé dívky v době, kdy jsem o to celou bytostí stál. Nezbylo, než se vydat do kruhu ojedinělého, křivolakého tvaru. Nepoznal jsem nekonečný světokruh do šířky, ale malý zeměkruh do hloubky. Byla to bez pochyby znouzecnost, ale byl to i neobyčejný kruh. Krásný. Chodil jsem v něm většinou a také nejraději sám. Vlastně napřed sám, pak s přáteli, potom s přítelkyněmi, nakonec zase sám. Pěšky. Asi čtvrt století. Tisíce kilometrů. Byl to podivuhodný kruh. Bylo v něm všechno pro tmavou hlavičku. Veletoky, velehory, vodopády, ledopády. Pasti na rysy i propasti s orly, s mnoha druhy orlů. Slané roviny, horké planiny, hebké písčiny, stepní traviny, koně se na nich pásly. Jeseteří vody, lužní pralesy, komáři k nevydržení, mrtvá říční ramena a v nich želvy. Hory, z kterých nevidět dokola nic než hory. Nejčistší, nejosamělejší jezera. Skalní bludiště s rostlinami, jejich žvůně se nezapomínají a jejich šména zpívají. Nekonečné bukové lesy východu, černí kanci jejich páni. Pusté rašeliny, na osamělou hlavičku z nich táhne teskná hrůza. Bahnité řeky s kolmými břehy, v nich hnízda vlh nejpestřejších ptáků. Losy a lososy, vlci a medvědi, divoké kočky. Domorodé dívky pod poloninami. Slovům jejich písní nerozumíš, bratříčku, ale tančí-li, svírají se ti pěsti a v očích stojí slzy štěstí. Pastýři v kožiších, starovůně ovčích pastvin. Vichry. Dřevo na tisíce ohňů osamělých noclehů. Prožil jsem v tom křivolakém kruhu všechno, o čem jsem se dočítal v knihách o dalekých krajích. Všechno, po čem jsem toužil. Prožil jsem tam chvíle, které se mně zdály nejnádhernější, ale vím také, že mnoho lidí by si jich ani nevšimlo. Hlady, zimy, žízně a dobrodružství, které by jiní nepovažovali za nic zvláštního. strachy a radosti, kterým by se smáli, ale které znávali cestovatelé v mých knihách. Viděl jsem kraje, jejichž mír, čistotu, samotu a krásu si budu pamatovat celý život. A přesto lidé, kteří šli tehdy se mnou, ani nepozvedali oči. Lhostejně je míjeli. Čert je vem, jejich škoda. Chyběla jim duše dítěte. Chtěl bych ti popsat, bratříčku, některé rumunské kraje jako pohádkové země. Napůl skutečně a napůl stejně pravdivě, ale tak, jak je vidí děti. Bez zbytečností, se zachováním tajemství. Krátce na několika řádcích. Nebude to průvodce, na jaké jsi asi zvyklý. Příručka, která by popisovala všechno. Cesty, hotely, letopočty, barvy značek na stromech, jízdní řády, kde zahnout, kde zase jít rovně. Sta zbytečných věcí? Takové knihy nejsou nutné. Většinou dokonce hubí fantazii a samostatnost a zabíjejí smysl putování a poznávání. Podstata je jinde. Čím svobodněji půjdeš, tím lépe. Víc zkusíš, víc prožiješ. Ale nejdůležitější je probudit touhu, otevřít oči, natchnout. To je nejtěžší úkol. Ostatní už záleží jenom na tobě. Poslední věty vyzněly možná velikášsky, ale nemyslím to tak. Ať dobré štěstí řídí moje slova.
0: Neverlí sa čitateľovi či čitateľke Karpatských hier prihovára ako bratovi, bratříčkovi, naratívom podobným kmeňovému rozprávačovi či skautskému vodcovi. Lirické opisy rumúnskych Karpatských pohorí sa prelínajú s opismi hier, návodmi, úvahami, reflexiami, pojednávajúcimi o slobode, nespútanosti, divokosti, zodpovednosti prírode či láske a skromnom prístupe k životu. Práve v tejto rovine sa kniha Karpatské hry stáva inšpirujúcou a formatívnou literatúrou v tom najčistejšom zmysle slova. Na ceste do hôr a zároveň na ceste k sebe samotnému sa nechať inšpirovať a prežívať dni na cestách i vo všednej každodennosti na princípe osobných a osobnostných hier, ktoré z nás môžu formovať citlivejšieho, zodpovednejšieho, slobodnejšieho, skrátka lepšieho človeka. Hra na poutníka s lehkým srdcem, hra na kráľovice a krále, hra na jitřní radost, hra na hviezdny širák, hra na zelenou propast času, hra na vonnou pamäť, hra na diamantové zdraví, hra na hlad, hra na vlčí dech, na gazelí nohy, hra na hledače vzácných trav, hra na nevinné spolubratry, hra na veselou skromnost, hra na pocestnou radost.
1: Hra na poutníka s lehkým srdcem. Tvář mi žehne rozčílením, bratříčku. Popsat první hru je nejdůležitější, ale i nejtěžší. Nezbytné. Bez jejího pochopení budou tvoje cesty marným plahočením a další čtení mařením času. Popsat hru na poutníka s lehkým srdcem, lehkými střevíci, lehkým rancem, ranečkem. Nejkrásnější hru. Je dobré začít hrát již v mládí. Ne v dětství, kdy bolí nohy a jedinou vzpomínkou na cestě je zmrzlinář, ale v mládí. V čase, kdy duše je otevřená a dychtivá, svět jí prochází jako letní světlo kostelním oknem, barevně a jásavě, trvale, navždy. Duše je schopna okouzlení a kolena jsou ještě pružná. Tělo je kůň a duše jezdec a ve slunečním vichru nad nimi dosud neporazitelně vlaje korouhev lehkomyslnosti. Vídám občas i u nás takové poutníky. Mladé a krásné. Jasnohřivé štíhlé dívky se záplatami na kalhotách v podobě srdcí. Obrácená srdce pak připomínají jejich zadečky. Vedle nich se klátí mladíci podobní princům Haraldům krásnovlasým. Bezstarostní, dvoumetrový, spletenou brašnou na rameni. V ní nemají téměř nic. Podpaží deku a na bosých nohou sandály. Závitím jejich lehkost. Jdou. Kam? Kde budou spát a co budou jíst? Lehké duše. To jsou praví poutníci. Ale nejen oni. I jiní poutníci chodí po zemi. Tisíce roků. Lidé je v různých dobách a různých světadílech nazývají různě. Tuláci, poutníci, pobudové proroci, výletníci, vandráci, světci, lufťáci, pocestní, darmošlapové, potulní kazatelé, krajánci, cestovatelé, turisté, žertovné slovo, čundráci, objevitelé, trampové, lámové. Jdou z místa na místo. Nejopravdovější nemají domov. Ostatní se ho po čase putování vzdají. Někteří se jim obdivují, jiní jimi pohrdají. Všude čeká neznámé. Dlouho bys seděl ve smilce s kamenem pod zády, ale je nutno se rozhodnout. Večeru tmavne kožich. Vstaneš jako zvíře, chytáš vítr nozdrami. Pak přijde okamžik svobody, který nelze zaplatit. Přiletí jako šíp. Náhle víš, kam půjdeš. Neznámo před tebou, neznámo za tebou. Vstříc ti běží jen tchoří tlapky noci. Sladká nebeská vteřina svobody.

Hra na jitřní radost. Je nový den, nejkrásnější výkřik. Sluneční jitro je planoucí meč. Tisíc výrazů by mělo mít pro svou krásu. Jeho úder tě přivede do ráje. Nad planiny hor se vzneslo slunce, jitřní plameňák letí, tiché a zářící. Probudil ses, narodil ses. Začal nový den. V něm se odehraje všechno. Jsi-li na cestách, spí za jasných nocí počírým nebem. Jen tak se správně probudíš. Dřív než vyjde slunce. Otevřeš oči a venku ještě bledý úsvit. Spací pytel těžkne vlhkem. Ležíš v něm pevně uzavřen, oblit vlastním teplem. V travách je dosud noční chlad a nebesa dávají rosu. Pohneš nohou a tělem proběhne mráz. Lépe se nehýbat, tiše spočívat. Jen oči hledí k nebi dosud bledému. A náhle prožiješ stejnou vteřinu štěstí jako eskimáci, když spatří na sklonku polární noci vysoko na černé obloze zářivě bílého ptáka. Prvního osamělého ptáka, který se po zimě vrací a letí. Z jihu na sever. V eskimácké zemi je dosud tma a mráz a slunce ještě pod obzorem, ale spod něj již vysílá paprsek světla měsíce nespatřený, týdny očekávaný a ozařuje jim ze spodu hruď letícího ptáka. První paprsek v temnotách. Bílý arktický pták tiše vesluje vzduchem, netuší, jaké zářící poselství nese, ale dole pod ním severní lidé jásají, křičí, skákají, řvou štěstím. Slunce, život a teplo se vracejí. I ty, bratříčku, vidíš, jak nad severovýchodním obzorem vyvstane na bledém nebi zelenavý mrak. Mráček. Plyne osamoceně oblohou, široko daleko sám. Slunce dosud nevidět. Hle, záda jitřního mraku jsou dosud tmavá, ale hruď již zářivá. Ten, jemuž ukazuje a vyrovnává nebeskou stezku, jej již ozařuje spod obzoru svým jasem. Vzchází nový den. V němž se odehraje všechno. Také zemřít můžeš, noci se nedočkat. I spánek je krátká smrt. Ale nyní nový den.

0: Rumunské Karpaty nie sú ani náhodou jedinou lokalitou, ktorej Miloslav Nevrlý venoval svoju spisovateľskú pozornosť. Spod jeho pera v priebehu rokov vyšli tituly ako Nejkrásnejší zbírka o chránených územiach a národných parkoch Čiech a Slovenska, kniha o Jízerských horách, Zašla chuť morušek o krajine Krkonoš, Chvály za dní zemne o krajine Českého Švýcarska, Krištofovo údolí, Libereckým krajem a mnohé ďalšie autorské publikácie či spoluautorstvá.
1: Rodna. Pienišníkové hory. Pod nimi na pomezí Marmarušských hor si ako na podkarpatské Rusy. Cesty vysypané říčními valouny, dřevěné štíty vesnic se táhnou údolími desítky kilometrů. Domy bez komínů a staleté dřevěné kostely, baňaté. V nich stojí velikonoční svíce staré půl tisíciletí. Prašné výhně, kozy i ovce mají splývavou srst a pastevci v laptích a krpcích nosí neuvěřitelné klobouky. Starozákonně voní ovcemi. Nahoře, na 2300 metrů vysokých hřebenech Rodnejských Alp, jsou krásné říše. Trávy, zelené hřbety, miliony červených rododendronů, nízkých a něžných. Dvakrát denně bouřky, mlhy i slunce. Líbilo se mi v Rodnejských horách. Jdeš hřebenem dny k jihovýchodu a všude jen trávy. Lesy jsou až hluboko pod tebou. Občas jezírka, jezera, stáda. Po skalách posedávají podhorní pěvušky, mají divoce svištivý let. Opuštěné hřebeny. Na celých horách je jediná chata, Puzdrele, utopená ve šťovících dávných salaší. Kolem ní rýjí strakatí vepři s drátem v rypáku, bez něj by ryli mnohem víc. Jen nemnoho turistů potkáš na hřebenech Rodnejských hor. Občas, kam si táhne tlupa dohola ostříhaných rumunských poutníčků s pecnem chleba přivázaným provazem k zádům, pytlovitým vakem a dekou smotanou za krkem. Poslednímu v průvodu se vzadu na ruksaku houpá petrolejová lucerna. Správní a skromní lidé jedí většinou jen rajčata, slaninu a kaškaval. Pod vysokou horou Ineu leží jezero Velká Lala, ledovcové vody. Pod ním poslední rodnejský nocleh v opuštěné lovecké chatě při nesmírné bouřce. Krademe v ní ohnilé brambory pamatující loňskou jelení říji. Topíme smrkovými čarověníky jediným dřevem, které po liáku hoří. Pod chatou burácí rozvodněná řeka Lala.

0: Vlkan. Medvědí hory. Bloudivé a členité hory bez turistických cest. Probíjeli jsme se jimi napříč 3 dny bez mapy, křížem krážem přes údolí a hřebeny, holé i zarostlé, jen se slunečním kompasem nad hlavou. Věděli jsme pouze, že musíme jít stále dál, stále k severu. Na jihu u Tismany bylo vedro, krasové pláně bez cest. Také lesy jedlých kaštanů, přivezených prý kdysi z řeckých klášterů na Atosu. Na jejich okraji hlídal celé noci své úly včelí stařeček. Pak přišly nekonečné bučiny. V jedné z nich jsme skončili požehnaný den. Spali jsme pod širým nebem a nevěděli kde. Krásné usínání. Všechno tam bylo tiché. Oheň, les, vyprávění, úplněk. Bez lidí, jen černí kanci v neprostupných houštinách pod námi. Požehnané bylo i jitřní probuzení. 4 metry přede mnou stál na padlém buku medvěd a dlouho na mne zblízka hleděl. Tiše a pozorně. Já jsem byl tichý, šťastný. Za dalšími údolími se vzpínaly malinové stráně, nejčervenější stráně, největší maliny Rumunska. Zněl z nich divoký východní zpěv, silný a čistý. Sběračky malin jim plašily medvědy a zaháněly samotu. Přejedl ses někdy nejsladších malin, bratříčku? Neli, ponoř se do hlubin vulkánových hor.
1: Kniha Karpatské hry by sa sebavedomo mohla nazvať aj krajinnou meditáciou, ako spomína aj Aleš Pálan v knihe rozhovorov s Miloslavom Nevrlým, Náčelník, ktorá vyšla v roku 2023 pri príležitosti Nevrlého 90. narodenín. Príznačný názov Náčelník reaguje na jeho skautskú príslušnosť. Náčelník je v skautskom prostredí práve Nevrlého prezývka. Dnes je to už 80 rokov, odkedy Miloslav Nevrlý vstúpil do skautingu a stal sa, aj vďaka svojej literatúre, už za života jeho legendou, ktorá má stále čím inšpirovať a vyživovať ďalšie generácie. Aj silné vety z jeho karpatských hier zavše medzi skautami kolujú spolu s piesňami okolo táborového ohňa a rovnako ako piesne prechádzajú generačnou transmisiou z generácie na generáciu.

0: Poslední bratrské slovo. Zelené vychryvanou nad mořskými pláněmi karpatských lesů a cítím jejich dravou sílu. Přišel čas, abys vytáhl vlajku na stožár, bratříčku. Pluj a stane se z tebe dítě Karpat. Nemůžeš se na nic vymlouvat. Dost jsem chválil poutnické hry a ještě víc rumunskou zemi a její pohoří. Čím dřív vypluješ, tím spíš je nalezneš takové, jaké jsem je spatřil já. Budeš-li váhat, zmeškáš všechno a nebudeš již mít kam jít. I v Rumunsku si kazí lidé přírodu neuvěřitelně rychle a to, co se nazývá pokrokem, se řítí i tam jako mimolidská síla, podobná nezadržitelnému balvanu. Dosud ale najdeš v horách krásnou chudobu, samotu i pláně podobné asijským. Pastýři hovoří jasnou, římsky tvrdou řečí a jejich krpce, kožichy a síry jsou ještě poctivé. Je pravděpodobné, že mnohé země jsou krásnější, jejich hory mohutnější a údolí delší, pastviny a lesy nekonečnější a jezera hlubší než v Rumunsku. Ale pouze do rumunských hor, lesů a údolí můžeš prozatím jít, kdykoliv se ti zlíbí nebo kdykoliv cítíš, že tě k zemi tiskne těžká tlapa tesknoty, touhy po horách, samotě a svobodě. Rozhodneš se a za několik hodin již můžeš sedět ve vlaku v nebeském kočáru, který tě doveze do sedmihradských, valašských či moldavských říší, bez předchozího pokořujícího a měsíce trvajícího doprošování, podplácení, lichvaření a bez klamání, které ti nakonec připraví zamítnutí cesty do jiných hor. I pro tuto svobodu a nezávislost miluji Rumunsko. A až obepluješ všechna karpatská pohoří a zahraješ všechny hry, porozumíš možná líp krásné větě básníka Friedricha Nietzscheho z jeho 100 roků staré knihy o svědci Zarathustrovi. Má divoká moudrost se stala těhotnou v osamělých horách. Na drsných kamenech porodila mládě. Své nejmladší mládě. Na hebkém trávníku vašich srdcí, přátelé moji, na vaší lásce bych chtěla ustlati svému miláčku. Má stará, divoká moudrost.
1: Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Karpatské hry Miloslava Nevrlého. Ukážky z knihy Miloslava Nevrlého Karpatské hry čítal Filip Teller. V pásme zaznel aj zvukový záznam od táborového ohňa modranských skautov. Zvukoví majstri Boris Štofaňák a Jakub Spišák. Pásmom sprevádzala jeho autorka Veronika Hajdučíková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: Gabriel kráča chodbou, na konci ktorej sú pootvorené dvere riaditeľne.
1: Dlho som vás nevidel, kolego.
2: Ani ja vás, pán riaditeľ.
1: Pak, poďte dál a usednete. Pravda, máte lika. Obávam sa, že všechna dobrá místa sú už obsazená.
0: Gabriel zdvíha zo stoličiek okolo doktora otvorené knihy.
2: A, Bradbury. Lem? A bratia Strugacky? Sami rozprávkari. Ale ináč vybraná spoločnosť. Čo zaujímavého študujete, doktor?
1: Ale pouze doplňuji své nedostatečné vzdelání v The Economist. Možná ste slyšel o planete Sirius.
2: Ano.
1: Siriové sú dva. Svítící a tmavý. Toho tmavého zakreslil do mapy istý africký kmen kdysi před 500 lety. Jenomže novodobí vědci jej objevili teprve v roce 1889.
2: No a?
1: No uvědomte si, co říkám. Odkud mohl nějaký primitivní kmen něco vědět o hvězdě, která nesvítila?
2: Odkud?
1: No právě. Přece odsaď, kde rostou baobaby.
0: Gabriel odloží tašku a posadí sa.
1: A co táto planeta, na které se vezeme, jež nás unáší vesmírem? A co jiné planety, na nich se nevezeme? Je na nich život? Nebo dokonce civilizace? Ty si představují jako skleník, na němž se uchytilo semínko. A ono pak nejenom, že vyklíčilo, ono vyrostlo, dozrálo a rodí plody. Tento úspěšný skleník nebyl určitě jediný. Dokazuje to zákon plození, který funguje v celém vesmíru, tak jako funguje i v lidském těle. No a toto všechno se odehrává nad našima hlavama denně. V minulosti, v současnosti a velmi pravděpodobně se bude i v budoucnosti, protože to vesmírné divadlo je věčné.
2: Povedali ste divadlo, pán doktor?
1: Ano, divadlo, pane magistře.
2: Takže divadlu priznávate právo na život?
1: No, nikdy jsem ho nepopíral, jenom ho nemám rád.
2: Nechápem. Prečo?
1: Moje žena Viola byla herečka.
2: Neúspešná?
1: Ale naopak.
2: Ďakujem.
1: Ale na prvním místě je u mě stejně muzika. Ještě jako kluk jsem celé noce proseděl u rádia a lovil jí véteru. U rádia jsem pak měl nastavený magneťák, kterým jsem nahrával vše, co mne zaujalo. Tak jsem plul noc co noc v tónech. Mé největší dobrodružství. Nic, co by se mu vyrovnalo, jsem nezažil. Poruchy na planetě Země. Zvuky v nejbližším vesmíru. Občas cinknutí hvězdy o hvězdu, jak se míjeli. Pane na nebi, to byla krása.
2: Dnes už nie je?
1: Dnes? Sotva něco naladím, usnu. A pak s přibývajícím věkem zvonění hvězd ubývá. Komu by taky zvonili? Básnici vymřeli. A nebo hluchnu?
2: Básnici se premenili na astronautov. Bonsoiré.

Na litere doznela rozprávková hra Ľubomíra Feldeka Kráľovstvo pre každého. Účinkovali Eduard Bindas, Anton Glézl, Viera Bálintová, Vlado Minarovič, Hanna Kostolanská, Zita Furková, Gustáv Legeň, Erika Bauerová, Marian Labuda, Jela Lukešová, Jozef Hanúsek, František Bača a Dušan Blaškovič. Scénická hudba Igor Bázlik, dramaturgia Emília Drugová, zvuk Ada Rehorová a Jozef Dobák, réžia Mikuláš Bugár. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1970.

0: Ďakujeme. Čas je vzácny. Nebudeme už hovoriť žiadne úvodné slova. Pôjdeme rovno k dnešnej našej téme, pretože chceme dať priestor aj vám. Pán prezident, vítajte. Ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie. A hneď začnem tým, čo si myslím, že zaujíma a trápi aj ľudí, ktorí tu sedia. To je tou úlohou intelektuála v politike. Ja si pamätám na jeden článok zo začiatku 90. rokov, ktorý napísal známy český novinár o roku 1968, že to bol koniec intelektuálov v politike, aj keď ja si myslím, že aj po tých 60. rokoch sa ešte objavovali osobnosti, ktoré mali čo povedať, po ktorých dokonca ostali aj zobrané spisy a také, ktoré sa dajú čítať. Dnes, keď sa pozrieme okolo seba, a teraz nemusíme len blízke okolie, nemusíme sa pozerať len na nášho mladého premiéra, ale na francúzského prezidenta Sarkozyho, na amerického nového, ešte nemenovaného, ale už zvoleného prezidenta Obamu, tak sú to všetko sympatické, pekné, mladé tváre. Výhodou je, keď majú vedľa seba sympatické, pekné, mladé ženy. Len ako si tie hodnoty a to počúvanie, to, že by sme o nich vedeli už predtým, to, že by sme so záujmom čakali, čo povedia, to mám pocit, že trochu chýba.
1: Ja bych rád především poděkoval za pozvání do Zvolenu na tento festival a poděkoval vám za vlídné přijetí, za to, že jste sem přišli. Pokud jde o roli intelektuála v politice, mám ten dojem, že nejprve je třeba si říci, koho rozumíme intelektuálem. To není pouze člověk, který co si vystudoval, je v něčem odborníkem. To je člověk, který, aspoň jak já tomu rozumím, to je člověk, který vnímá takové širší souvislosti jevů, hlubší souvislosti, historické souvislosti, přemýšlí o tom a jakýmsi způsobem sám svou osobností ručí za pravdy, které říká. A pakliže takto definujeme intelektuála, opravdu zjišťujeme, že jich je po čertech málo v té politice, že by jich mohlo být víc, protože to je přesně to, co dnešní svět potřebuje. Určitou dalekozrakost. Vidět nejen to, co se stane před volbama, ale vidět i to, co se stane za 10-15 let, co potká naše děti či vnuky. Jakási dalekozrakost, jakási prozíravost i ochota riskovat své postavení, svou funkci v zájmu menšinového názoru, anebo si naopak umět získat důvěru i s tím, že si lidé myslí, on asi ví, co dělá. My sice ten názor nezdílíme, ale nech to dělá, zvolili jsme ho, protože mu věříme. Že zkrátka a dobře, myslím si, že těch intelektuálů by bylo zapotřebí víc v politice a že ta politika se povážlivě stává a má to bezpočet hlubších důvodů v celém pohybu soudobé civilizace. Ta politika, že se stává čím dál víc jenom jakousi technologií moci. Dneska, když se řekne, že něco má politické pozadí, politické souvislosti, že to skrývá politický záměr, tak se tím v podstatě myslí, že to má nějaké špinavé pozadí, špinavé souvislosti, špinavý záměr. Ta politika opravdu nemá dobré jméno a čím dál víc jakoby spočívala v umění bruslit, intrikovat, pohybovat se v zákulisí, rychle a snadno si získávat oblibu bez ohledu na ty dlouhodobé zájmy. Myslím si, že intelektuál jako někdo, kdo osobně ručí za nějakou pravdu, kdo je způsobilý riskovat své politické postavení v zájmu této pravdy, že takový člověk je v politice právě dnes velmi zapotřebí.
0: Jeden z vašich najväčších oponentov na domácej politickej scéne, ako sme sa prednedávnom z Írska dozvedeli, európsky disident Václav Klaus, vám práve vyčíta to, že odmietate technológiu moci, že intelektuáli majú síce vzletné reči, pravda a láska, ako vás opäť pejoratívne niektorí ľudia z hradného krídla nazývajú, ale jednoducho ľudia potrebujú praktickú politiku, riadenie štátu, to, aby ten štát neskrachoval, to, aby mali ľudia z čoho čoho žiť, ich vraj podľa Václava Klausa nezaujímajú vzletné slova. Je možný mix intelektuála, ktorý dáva nejaké vízie a praktických ľudí, ktorí realizujú tú politiku a snažia sa cez tú praktiku a snažia sa cez tú pravdu priblížiť k tým víziám?
1: Ja myslím, že není sebemenšího důvodu, proč by intelektuál v tom smyslu, jak jsem o něm mluvil před chviličkou, nemohl mít jakési praktické dovednosti. On samozřejmě může též být tím, kdo dává lidi dohromady, hledá jakési kompromisy, společná řešení. Ten pohyb na té politické scéně, ten se nevylučuje s tím, jednak tím osobním ručením a s tím pohledem na ty širší, hlubší a dlouhodobější souvislosti. Jedno s druhým se nevylučuje, i když možná zas až příliš často to nebývá spojeno dohromady.
0: Zkusme prejsť k takej tej praktickej rovine, pretože som presvedčený, že väčšina z tých divákov, ktorí sem prišli, nepochybujú o tej potrebe toho, aby do politiky vstupovali ľudia z víziami, ľudia s ideami, ľudia s nejakými hodnotami, ktoré sa nemerajú len korunami, ale ktoré sa merajú aj inými merítkami. Čo sa dá urobiť, aby sme dostali týchto ľudí do politiky? My ich v podstate nemáme ani v ponuke. Dnešná ponuka politických strán nám neponúka to, aby sme si mohli vybrať týchto ľudí. A ak ponúka, tak zase majú tak malú podporu. Vzniká z toho taký fatálny pocit, že nemá význam ísť voliť a skončíme ako v Spojených štátoch, kde tá stredná trieda takmer nevolí a tá politika si ide svojim životom.
1: Ja neviem, no, co môžem dělat. Môžem říkat vždy a znovu a nahlas, co si myslíme. To je veliký dar, ta svoboda slova, že a čím víc nás bude něco říkat, tak tím větší váhu to bude mít a spíš to budou brát ti politici v potaz. To, co jste říkal, že začasté lidé ani nevědí, koho volí, protože volí určitou stranu a posléze nejdou k volbám, to je velmi vážná věc, která souvisí s volebním systémem. A já mám v živé paměti dobu bezprostředně po listopadových změnách, kdy jsme chystali první svobodné volby a byly

0: uvnitř občanského fóra i veřejnosti proti násilí byly velké debaty o volebním systému, o volebním zákoně, protože jsme začínali vlastně na zelené louce. A tehdy se prosadil takový striktně poměrný volební systém, který opravdu umožňuje, aby jste nevěděl, koho volíte. Že, protože ty kandidátky vznikají z dola na půdorysu určitých kamaráčovců a ti vyšší představitelé té strany ani nevědí, kdo je na té kandidátce pod nimi, že a člověk tam nakonec hodí tu stranu, o který si myslí, že je tak relativně nejsympatičtější, ale vůbec neví, co to je za lidi, co tam jsou. Nevolí se osoby, osobnosti, volí se prostě jakési univerzální menší zlo, že a to, myslím, není samozřejmě jediná příčina toho určitého odcizení politiky a občanů, ale je to jeden aspekt, který bych považoval za dost důležitý. A připadá mi symptomatické, zvláště s odstupem mnoha let, že se uplatnila po té revoluci tak silná potřeba toho poměrného volebního systému. Tehdy totiž se do politiky chtělo dostat mnoho lidí, kteří věděli, že se tam dostanou jenom pod hlavičkou toho správného hnutí. A to právě ten poměrný volební systém umožňoval. Byly to dost důležité chvíle, potom se už málo kdo ví, málo kdo si to pamatuje. Já ty nekonečné debaty si náhodou pamatuji. Když jinak mám paměť velmi bídnou.
1: Byli jste přitom vtedy. Proč se to nepodarilo? Proč zvítězil ten poměrný volební systém?
0: Jak říkám, jeden z důvodů byl, že prostě ta dvě spontánní občanská hnutí, občanské fórum a veřejnost proti násilí, ta vznikla velmi rychle v té revoluční situaci. A ještě nebylo a nemohlo být zprvu jasné, kdo je kdo. A v mnoha místech se dostali jakoby do čela, stoupli si někde na náměstí na pomník. Lidé velmi divní, velmi podezřelí. Šlo o to, aby tím, že hážem lístek pro občanské fórum, aby jsme automaticky nevolili divné lidi, které ještě nikdo nezná, kteří ještě si nestačili vytvořit nějakou důvěru a ani nikdy vlastně moc nechtěli, kteří chtěli být na ty kandidáce. Že? A ten tlak pravděpodobně vedl k tomu, že se opravdu ten poměrný volební systém tehdy prosadil. A byly tady i politické skupiny, které se bály, že kdyby třeba kandidovali samostatně nebo kdyby trošku víc zdůrazňovali jedinečnost těch jednotlivých kandidátů jako osobností, že by se prostě nedostali do těch funkcí politických a ti vytvářeli pravděpodobně ten tlak na toto. Ale opakuji znovu, že to nebyl zdaleka jediný důvod toho, že dneska jsme z té politiky trošku frustrovaní právě proto, že tam vidíme tolik praktiků, ale řekl bych praktiků v uvozovkách.
1: A vy jste ještě před revolucíou v disente presadzovali, pomenovali termín alebo spôsob boja proti establishmentu ako nepolitická politika. Snažili ste sa poraziť ten establishment nepolitickými aktivitami. Moc komunistická skončila, ale ja viem, že vy aj po roku 1989 ste ešte niekoľkokrát povedali, že si za tým stojíte a že toto je možná cesta aj v demokracii. Skúste povedať niečo viac, pretože nepolitická politika je síce známy fenomén, ale čo sa za tým skrýva?
0: Především bych měl říct, že ten pojem sem nevymyslel já, ten užíval už Masaryk. Za druhé jsem ho použil kdysi dávno před pádem komunismu, jsem ho použil v nějaké eseji v uvozovkách a měl jsem tehdy na mysli to, že pevný mravní postoj, kdy někdo stojí za určitou pravdou a i riskuje lecos tím, že za ní stojí, že může mít v těch totalitních podmínkách větší sílu a vyzařovat jakousi větší energii a být proto moc nebezpečnější než v demokratických poměrech celý milion voličů. Že? Byla to tedy úvaha o politických eventuálních dosazích, jako ve smyslu dosahu nebo důsledcích postoje mravního. Jmenoval jsem jako příklad třeba Solženicyna, který nedělal nic jiného, než že psal knihy, ale ty knihy měly tak velkou výbušnou sílu, jakou v demokratických poměrech málo která strana získá. V tom smyslu jsem tehdy o tom psal a pak to mělo jakýsi vývoj, pak to začalo být nadávkou, posmívali se nepolitické politice, no a ono to začalo proměňovat své významy, svůj obsah, ale v podstatě asi tím pojmem se myslí přesně to, o čem jsme mluvili před chvílí. Myslí se tím politika, která není pouhou technologií moci, která není pouhým kabinetním jednáním politických stran a jejich představitelů. Politika, která opravdu chce sloužit člověku. Politika, kde ti lidé, kteří v ní jsou, ručí svou bytostí za to, co říkají. Není to jenom všechno informace, která přiletí a odletí, ale je to pravda jaksi zaručovaná s tím, že vědí, že trvale riskují neúspěch. To patří k tomu ručení. Že? A samo sebou se tím myslí pravděpodobně i ten význam těch osobností, protože jedině konkrétní osoba může zase něco zaručovat. Tím se myslí i ten význam těch konkrétních osobností a to se oklikou vracíme zase k těm volebním systémům.
1: Len žiaľ, tie konkrétne osobnosti, tie osobnosti, ktoré stoja za to, aby si ich človek vážil, aby ich hľadal nie len na stránkach časopisov a čítal ich myšlienky, ale aby ich hľadal niekde aj v tej praktickej politike, tak tie sú väčšinou tým ostatným na smiech. A ten súčasný establishment sa tým ani netají. Dnes sa politik otvorene vysmeje do očí a opýta sa, prosím vás, aká pravda, aká láska.
0: Áno, je tomu tak a má to opäť asi vícero příčin. Ty nejhlubší a nejdůležitější příčiny jsou asi v celkovém soudobém civilizačním pohybu. Svět a lidský rod se ubírá dosti dvojsmyslným a nebezpečným světem. Světem, kde nejvyšší hodnotou je zisk a konzum. Světem, který právě se nedívá na to, co bude za 15 či 20 let, drancuje to bohatství, města se rozrůstají nekoncepčně, krajina mizí. Děje se mnoho nebezpečných věcí v této pravděpodobně první ateistické civilizaci, která se vyznačuje tím, že obepíná celou zeměkouli, tak s tím pravděpodobně souvisí i vůdčí postavení toho, co by se dalo nazvat manažerské pojetí politiky. Že politik je jakýsi organizátor, manipulátor s mocí, kterému posléze hodnoty jako pravda, či budoucnost, či vize, či koncepce připadají jako cosi směšného, co zasluhuje pouze posměch. Já, když někdy slyším posmívat se nebo čtu v novinách, jak se posmívají větě o pravdě a lásce, kterou jsem řekl někde na závěr nějakého projevu na náměstí v listopadu 89, když se tomu posmívají a posmívají se pravdoláskařům, tak mě vždycky napadne, a co tedy, lež a nenávist?
1: Spomíname v tejto našej diskusii budúcnosť a víziu. Ako vidíte budúcnosť? Vy pôjde to týmto smerom? Ste optimista? Príde k nejakému samoučistnému procesu? Bude burlivý alebo bude pokojnejší?
0: Ja som kdysi napsal že optimista je člověk, který si myslí, že všechno dobře dopadne. Já nevím, jak to dopadne, proto nejsem optimista. Pesimista je člověk, který naopak si je jist, že všechno špatně dopadne. Já nevím, jak to dopadne, proto nejsem ani pesimista. Já myslím, že to může dopadnout dobře i špatně. A ty dějiny jsou právě tím napínavé, že nás vždycky nějak překvapují něčím. A zdá se mi, že samozřejmě je myslitelné, že přijdou velké katastrofy a tváří v tvář těm katastrofám se lidstvo určitým způsobem vzpamatuje a začne myslet trošku jiným způsobem než tím, který je charakteristický pro tento civilizační pohyb. Ale může se stát i, že to lidstvo to pochopí dřív, než přijde velká katastrofa. To by byla ta optimistická varianta a to první ta pesimistická.
1: Já jsem počul už viackrát taký názor, že možno, že sme svedkami vrcholu alebo konca tej našej kultúry, ako sa nazýva židovsko-kresťanskej kultúry, a že teraz úplne prirodzene sa zase to centrum diania, my si dodnes myslíme, že sme pupkom sveta, ale možno sa presunie na inú časť Zemegule a najmä tí, vraveli ste o ateistoch, a najmä tí ľudia, ktorí predsa len ešte tej kresťanskej morálky a tých 10 božích prikázaní sa snažia dodržiavať a nie všetky a veľmi ich neplniť, tak tí tvrdia, že práve zrkadlom úpadku alebo konca každej civilizácie je ten morálny úpadok. A že teda toto je dôkaz.
0: Ja som väčšinu svojho života nemiel pas. A když som sa stal prezidentem, tak som dostal pas. A dokonce som stal pred úkolem hodne cestovať, pretože šlo o to predstaviť naši zemi ako samostatnou, nezávislou. Ono to mnoha lidem ve svete splývalo, celý ten sovětský blok v jeden takovej mlhavej mrak. No a navštívil som možná 60 zemí a vždy znovu jsem si uvědomoval, nebo aspoň často jsem si uvědomoval v tom prostředí, když jsem dýchal tu atmosféru a mluvil s těmi lidmi, hlavně když jsem navštívil místa, kde nějak existovala ta prapůvodní kultura těch různých exotických zemí, tak jsem si vždycky znovu uvědomoval, jak pyšně my, to je západní civilizační okruh, jak pyšně jsme v dějinách i dodnes nakládali nebo nakládáme s těmi jinými kulturami, jinými tradicemi, jinými náboženstvími, prostě s lidmi jinými. Ono to neporozumění jedněch druhým, ono možná v dřívějších staletích zas až tolik nevadilo. Nicméně dnes, kdy všichni cestují a lítají a denně miliony lidí se přesouvají po celé zeměkouli a kdy vlastně je ta zeměkoule obalena jednou jedinou civilizací, dnes daleko víc přicházejí do styku ty různé kultury, různé národy, národnosti, kontinentální kultury a podobně. A znamená to, že se asi lidstvo vstupuje do jakéhosi multikulturního, multipolárního světa. Já si myslím, že opravdu to, co by mohlo zachránit lidstvo, je jakási duchovnost, jakási metafyzická jistota, jakási důvěra v mravní řád, jehož základní, nejzákladnější principy jsou ve všech náboženstvích stejné nebo podobné. Že? A hledat toto, přijmout to, pochopit to a odvozovat od toho teprve své počínání, to, myslím, je úkol na tato desetiletí nebo pro toto století. Vy jste se zmínil o tom Obamovi. V celém světě a hlavně v Evropě je taková Obamománie. Všichni jsou nekonečně šťastní a oslavují toto vítězství a tak. Já to chápu, protože jsem taky rád, že byl zvolen on. Trošku se obávám, že se časem ukáže, že lecos, co se snadno slíbí, se pak tíž plní. Ale o to nejde. Mluvím o tom, protože jedním z důvodů toho celosvětového nadšení je možná i to, že si lidé z různých konců zeměkoule spojují toho Obamu právě s touto multikulturností, s vědomím té multipolárnosti světa a cítí, že to není povyšující se křesťanský běloch, že jo? Ale je to takový zvláštní mix.
1: Počujeme tu človečika, ktorý nám ešte nerozumie, ale určite vníma atmosféru a v zmysle toho príslovia starého psa novým kúskom nenaučíš, asi aj týmito slovami sa treba obracať, najmä na tých mladších. A tam je pre mňa zaujímavá jedna vec, že v tej explózii informácií, ktorá dnes je, my sme v našej generácii, pretože sa rátam tiež ešte za tú generáciu, ktorá žila dosť veľkú časť života pred tým rokom 89, my sme mali problém získať informácie. My sme boli po nich hladní a veľmi pracne sme ich hľadali a nachádzali. Súčasná generácia je zavalená informáciami a má problém z tých informácií si vybrať tú správnu. Mňa na jednej strane teší, že stretávam množstvo mladých ľudí, ktorí dokážu v tom množstve informácií siahnuť po tej správnej informácii. Evidentne idú často dobrou cestou, ale čo je pre mňa smutné, že málokedy dokážu nájsť tú vnútornú silu ubrániť sa tomu vonkajšiemu tlaku, ktorý sa z nich vysmieva, ktorý ich ponižuje, ktorý im naznačuje, že sú iní, lebo hľadajú niečo, čo nikoho predsa nezaujíma. Ako posilniť týchto ľudí? Ako im vysvetliť, že sú na dobrej ceste a že nie sú sami? Pretože v malých mestách, v menších mestách sú často sami a taká obec dodnes aj na Slovensku vie byť veľmi krutá k iným ľuďom.
0: Je asi strašne dôležité podporovať rozvoj té občanské společnosti. Tím pojmem se rozumí vícero věcí, ale jedna věc, která se tím rozumí, je taková ta iniciativa zdola, sdružování lidí, život spolkový, takové ty místní, lokální iniciativy, o kterých třeba o dvě města dál už nikdo neví, ale oni mají svůj étos, svoji energii, své výsledky. To já považuji za nesmírně důležité a čím bude ta občanská společnost pestřejší, pluralitnější, rozvinutější, tím větší je naděje, že si jedni všimnou druhých, vzájemně se podrží, pomohou si, bude vznikat mezi nimi určitá solidární síť.
1: Já jsem shodou okolností právě včera byl svědkem jedné debaty, která naznačuje další problém, protože to, o čem hovoríte, vyžaduje aktivitu. Vyžaduje od každého jedného aktivitu, vlastní přístup, vlastní aktivitu a pohyb za tím, co jeho zaujímá. Ale pohyb. Včera sa tu po predstavení niekoľkí mladí herci bavili, keďže sme na divadelnom festivale, prejdime aj ku kultúre trocha, bavili na tému, či je mravné a či vôbec je správne pomenovávať tieto veci ako mravnými, že on sa živí seriálmi v nejakých komerčných televíziách, vystupuje v televízii a potom, keďže ho to vôbec nenapĺňa, keďže je z toho zničený, tak si ide urobiť dobré divadlo. A my sme boli včera svedkami dobrého divadla, ale, a čo ma teší, že si to zatiaľ uvedomujú tí ľudia, si uvedomujú, že v seriáloch nútia tých ostatných divákov k pohodlnosti, k tej neaktivite. Potom prídu do divadla urobiť dobré divadlo, sami seba nejak pookriať z tej zadubenosti seriálovej a zistia, že nemajú diváka. Lebo ten sedí pri seriáloch, pri televízii.
0: Áno, ja mám ten dojem, že problém není v tom, že je něco seriálem, ale v tom, že to je blbej seriál. Že? A vyskytují se vzácně, ale já vím i o docela dobrých seriálech.
1: Samozřejmě, ale žial bohu dnes merítkom, alebo teda a značkou toho seriálu.
0: Já vím dokonce o seriálu, který před takovými 30-40 lety byl naopak tím nejlepším a nejkulturnějším, co bylo možno potkat. To byl, jestli vzpomínáte, Sága rodu Forsythu. Není o to, jestli to je seriál nebo není, ale oč běží je, aby se to nepodbízelo a aby se to nenechalo diktovat nějakým nejlevnějším vkusem a zase jsme zpátky u toho, co je nejvyšší hodnotou. Je-li nejvyšší hodnotou zisk té televize, no tak to je nejlepší cesta k tomu, aby upadala dál a dál a vlastně v posledku šířila obecnou nekulturnost. Že?
1: uvažujú správne a dá sa pomenovať to konanie tých mladých hercov, ktorí majú tzv. Chlebovky, ako oni tomu vravia v blbých seriáloch. Je od nich mravné prijať rolu blbého seriálu a potom čakať od divákov, aby prišli na dobré divadlo?
0: Je to prošířené, je to do isté míry srozumitelné, protože herec nemůže psát do šuplíku jako spisovatel nebo si to vydat v několika kopiích. Herec musí někde hrát, musí z něčeho žít. Nicméně jsou i tací, kteří, když je to blbý, tak to prostě nehrajou. Možná jich je menšina, ale jsou tací. A je třeba jim vyslovit uznání.
1: Viem, ako v Čechách, a mám pocit, že s tým nie je až taký problém, ale tiež je problém, ale podstatne menší ako u nás, je ešte v tom, že tu neexistuje odborná reflexia, odborná kritika a že akoby neexistovali autority, ktoré povedia, to je blbé a človek to uzná a hľadá argumenty a pýta sa, prečo je to blbé, lebo mu to povedala autorita. Ale tie autority tu nie sú. Tu nie sú autoritou divadelní kritici, tu nie sú autoritou výtvarní teoretici, tu gíč je povýšený na umenie a vystavuje sa v renomovaných galériách a zbierajú to známe osobnosti, ale bohužiaľ len z televíznej obrazovky a nie osobnosti. Čím to je, že nám chýba táto reflexia? Je to tým, že sa už bojíme povedať, že to je blbé, že nechceme povedať?
0: Já si nejsem jist tím, že opravdu chybí, nebo nevím, jak moc chybí, ale co mě připadá na tom nebezpečné a co může být i důvodem toho pocitu, že chybí, je taková jakási nepřehlednost toho kulturního dění. Dřív bývaly určitý body, o kterých jsme věděli, co tam můžeme očekávat. Chodili jsme tam, byla to jakási ohniska takového společenského sebeuvědomění, že která se posléze mohla tak či onak promítnout do a ovlivnit ten celkový společenský vývoj, ale prapůvodně to byly třeba menšinové ukazy. Ale vědělo se o nich, bylo to jakýmsi způsobem strukturované. Za první republiky byla kniha roku a vědělo se, kdo jsou nejzajímavější básnici nové generace a tak dále. Bylo to přehlednější. Ta moderní technika a ten civilizační vývoj způsobuje, že jako by to bylo málo přehledné. V Praze jsou desítky malých divadel, o nichž neví nikdo jiný než malá komunita 2-3 tisíc lidí, která do nich chodí. A já si nemyslím, že jsou všechna dobrá, jistě jsou mezi nimi dobrá i špatná, ale nemám o tom přehled, nebo teda mluvím za sebe, třeba někdo má, ale připadá mi to takové celé roztříštěné, rozdrobené, ale na druhé straně musím říct, že i když to nestíhám dostatečně sledovat, přesto tu a tam narazím na to, že věřím nějakému kritikovi a že dám na jeho soud.
1: Ale určite, len dokonca niektorí tí kritici sa objavujú aj v novinách, v denníkoch v Českej republike, Jiří Černý a podobne. Ale na Slovensku nie. Na Slovensku jednoducho tá mienkotvorná kritika sa z tých médií, ktoré si hovoria mienkotvorné, ako si vytratila. Celé sa to bulvarizuje a nenájdeme nič. Včera jedna moja priateľka, alebo predvčera 17. novembra, zhodou okolností na pekný dátum, písala šéfredaktorovi Pravdy, čo žije zhodou okolností syn jedného z bývalých disidentov a vyčítala mu, že zrušili kultúrnu prílohu. A hovoria si mienkotvorné noviny. Tento istý pocit mám z verejnoprávnych médií. Na jednej strane ich chápem, lebo politici ich tlačia do toho, aby zarábali na reklame. Ak majú zarábať na reklame, musia sa chovať komerčne. Na druhej strane aj to, čo by malo ponúkať inú kultúru, tu na Slovensku ponúka minimálne. V Čechách ste zase na tom o niečom, možno trochu lepšie.
0: Sú občas programy i v televízii, na který se člověk s chutí podívá. Já nejsem schopen nosit všechen televizní program v hlavě a vědět, kdy se mám na co dívat, na který kanál, a taky nemám po večerech dostatek času. Nicméně náhodou, když tam putuju po těch kanálech, tak se mi to a tam stane, že tam je věc, která mě opravdu zaujme. Velmi často se později dozvím, že byla tvrdě probojována.
1: Milé dámy, vážení páni, pán prezident má za sebou naozaj dlhú cestu, pred sebou ešte bohatý program a viem, že sa zdravotne necíti veľmi dobre. A tak ako som na začiatku povedal, rád by som dal priestor aj vám. Takže pokiaľ máte záujem posledných 15 minút, ale nie varholovských, takých tých normálnych ľudských, človečenských, patrí vám. Tu vidím prvú ruku, nech sa páči.
2: Technická kvalita záznamu otázok z pléna bola nízka. A tak vám otázky divákov na besede s Václavom Havlom 22. novembra 2008 aspoň sprostredkujeme. Jeden z divákov sa pýtal: Pán prezident, čo počúvate z muziky a čo vás v ostatnom čase na hudobnej scéne zaujalo?
0: Ja nejsem hudební znalec ani hudební odborník, ba dokonce si nejsem jist, jestli mám hudební sluch. Ale jedno umím, byť velmi třeba subjektivně, jedno umím rozpoznat, totiž hranici mezi nápaditou, zajímavou, dobrou muzikou a muzikou, která tu nemusela být. A je jedno, jestli to je tvrdý rock, nebo jestli to je jazz, nebo klasická hudba, nebo modernistická, nějaká minimalistická hudba. Doufám si tvrdit, že rozpoznám, kdy v tom je jakýsi náboj, jakási fantazie, kdy to má drive, jak se dnes říká, a kdy to je jenom taková vata, která se line všude, kam přijdete, v samoobsluhách, na záchodech, na nádražích se line taková pop, neurčitá hmota. A to právě je to, co je na druhé straně toho břehu, který vidím mezi jedním a druhým. Ale to jsou, prosím pěkně, mé subjektivní pocity a nepochybně, kdybych byl zkoušen odborníkem, tak bych byl často přistižen možná při tom, že něco odvozeného se mi líbí a něco originálního mě neosloví. Že?
2: Vážený pán prezident, dovolte mi položiť jednu otázku. Včera večer bol v Českej televízii diskusný večer, v ktorom sa hovorilo o zločinnosti komunistického režimu a tento fakt sa konfrontoval s legitímnosťou či nelegitímnosťou komunistickej strany Čiech a Moravy. Aký máte názor na túto tému po 19 rokoch?
0: Ja som náhodou, ne celý, ale väčší časť toho programu, o němž mluvíte, zhlédl a docela mě to zaujalo. O tom problému jako celku bych si neodvažoval mít teď projev, ale aspoň dvě malé poznámky. Tam v té debatě se narazilo na to, na co se často naráží. Proč nebyla krátce po revoluci zakázaná komunistická strana? Inu, to mělo své naprosto logické důvody. Taková byla prostě doba, taková byla atmosféra, že se těm komunistickým stranám dala šance, aby se proměnili. A funguje to v Polsku, v Maďarsku, v Německu, v různých zemích. U nás této šance nevyužili, neproměnili se. To je velmi smutné, ale je to fakt. Nezdá se mi, že této šance využili, ale tu šanci měli, tu šanci dostali. Někdy říkají, že já za to můžu, že se ta strana nezakázala po revoluci. No, my jsme věru po revoluci nezavedli nějakou diktaturu, kde by jeden člověk rozhodoval o tom, co se zakáže, co se nezakáže a zvlášť v takto složitém a citlivém případě. Nebyla jakási obecná vůle, nebyla na to atmosféra. Uvědomme si, že v každé rodině byl aspoň jeden člověk, co byl ve straně, že ta společnost byla jako celek tím systémem tak jako obratně do toho zapletena, že možná cítila určitou zdrženlivost k takto radikálnímu kroku. Ale i v Polsku, kde naopak v každé rodině je jeden zavražděný, buď to komunisty nebo nacisty, i v tom Polsku dali té straně šanci a ta strana se proměnila a je součástí normálního demokratického politického spektra. Také byl možná problém v tom, že ono se mluví o tom, proč nebyli souzeni a odsouzeni jednotliví pachatelé zla z éry komunismu. No, kdo je měl odsoudit? Tady nešlo 2000 soudců ze dne na den změnit, proměnit nebo vyměnit za jiné soudce, které jsme snad měli mít někde v rukávu připravené. To prostě zrcadlilo celkový stav té společnosti. To je téma, kterého se v té debatě, o níž mluvíte, také dotkli a které mě jakýmsi způsobem na tom zajímá a přemýšlím o tom, sám se ty otázky kladu. Někteří si myslí, že se má teď zakázat ta strana. Bude-li dostatek věcných, racionálních argumentů, tak by mě to nevadilo, že jo? Ale ono to není... Ono to není asi jednoduché, protože jestli si vzpomínáte v té debatě, když říkali panu Ransdorfovi, že jak může ta strana chtít revoluci a zároveň ctít ústavní pořádek, tak on řekl, že jsou různé druhy revoluce a že může být i revoluce v rámci ústavního pořádku. No, co na to říct? Vždyť my jsme kdysi také udělali revoluci v rámci ústavního pořádku.
2: Pán prezident, vy ste raz vo Švajčiarsku vyslovili krásnu vetu, ktorú som sa dlho snažil pochopiť. Povedali ste, svedomie je odraz večnosti v ľudskej duši. Mohli by ste túto svoju myšlienku rozviesť?
0: Především tú vietu, ktorú citujete, som asi neřekl jenom ve Švýcarsku, ale říkám i pořád a všude v rôznych obměnách. Jo. Ja som dokonce dávno za komunizmu ve svojich dopisech z vězení se nad tím tématem zamýšlel. A ať som přemýšlel, jak som přemýšlel vždycky nakonec, som se dopracoval k tomu, a teď to nebudu konkrétne rozvíjet, som se dopracoval k tomu, že mravní řád, reprezentovaný v našem nitru svědomím, má svůj metafyzický původ, metafyzické pozadí. To nemusí být striktně náboženský pozadí, ale prostě jakýmsi způsobem cítím, že všechno, co se stalo, se nemůže odestát. Nic z toho se tedy nemůže odestát. Že to tedy nějakým způsobem je a že všechno naše konání se zvláštním tajemným způsobem v této paměti bytí, jak si to pro sebe nazývám, zhodnocuje. A to je snad všechno, co bych k tomu řekl.
2: Pán prezident, hovorili ste o tom, že komunistické strany sa nedokázali premeniť. Ja si myslím, že dokázali zmutovať. Dodnes komunisti oslovujú veľké množstvo ľudí.
0: Áno, to je pravda. A dokonce bych ja řekl, že ten, kdo byl nejakým vysokým nebo vyšším činitelem v komunistické strane a za komunizmu a nyní rychle dokázal dělat kariéru prostřednictvím jiné strany, o níž se domníval, že má tak nejblíž k té straně vedoucí. Takoví lidé opravdu cítím, jsou možná nebezpečnější než ti komunisté, kteří se ke své komunističnosti otevřeně hlásí.
1: Ja to možno ešte doplním, pán prezident, pretože mnohí vám, občianskému fóru, aj verejnosti proti násiliu po revolúcii vyčítali, že im chýba ten ťah na bránu a tá túžba pomoci. Teda, že mnohí im hovorili, že neboli ochotní Fedor Gál, Peter Zajac prevziať zodpovednosť na svoje plecia a niesť tú politickú zodpovednosť vo výkonných funkciách. Nemôže to byť aj ten problém? Ja som nedávno vyslovil takú myšlienku, že možno keby nebol socializmus v Československu a trvala by po druhej svetovej vojne demokracia ďalej, že napriek tomu by sme v špičkách politiky počuli možno nie meno Bilak, ale určite meno Husák, meno Colotka, meno Štrougal, pretože to sú typické osobnosti, ktoré majú túžbu pomoci, ťah na bránu za akéhokoľvek režimu.
0: Ja si myslím, že chtít dosáhnout určité funkce není žádná hamba. Naopak, v jakési chvíli je to možná i svým způsobem povinnost. Když někdo zastává určitý názor, má jasnou vizi, jak něco změnit k lepšímu, nemůže zároveň říkat, ale já to dělat nebudu, to ať si dělá někdo jiný. Já jsem intelektuál a budu se na to koukat z dálky. Jsou i takové chvíle, kdy si člověk řekne musím. Samo usilování o moc tedy není nic tak hanebného. Spíš jde o to, proč o tu moc člověk usiluje. Jestli proto, že se chce mít dobře a chce rozkazovat jiným, a nebo z podobných důvodů, a nebo proto, že opravdu chce sloužit nějaké dobré ideji. Ono to je velmi těžké, protože všichni politici říkají, že slouží národu a lidu a bojují za dobrou, správnou věc. To říkají všichni. Jak teď rozlišit ty, u nich to je pravda, a ty, kteří jenom tak kecají, že jo? To není úplně jednoduché. A naopak pro ty intelektuály není zase jednoduché se rozhodnout k tomu vstupu do té sféry skutečné politiky praktické, to znamená do té sféry moci. Já jsem to zažil na vlastní kůži, jak jsem se věčně rozpakoval, jestli mám nebo nemám kandidovat, a hlavně jsem to zažil, když jsem krátce po svém prvním zvolení, najednou jsme museli rychle měnit diplomatický sbor a bezpočet různých funkcí ve státní a veřejné správě, a nebyly tady záložní demokratické garnitury, kde by se vzali. A musel jsem přemlouvat různé básníky a zpěváky a sociology, aby šli do parlamentu nebo se stali velvyslanci, a vím, jak jim to bylo proti srsti a jaký jsem vlastně nátlak na ně musel dělat, a vím naopak u sebe, mám hluboké porozumění pro tu jejich nechuť. Ale myslím si, že bychom neměli obecně přijmout myšlenku, že chtít nějakou funkci, vstoupit do sféry moci, je předem a vždy hanebné. To není.

0: Pán prezident, ja by som rád predostrel jeden fakt. Hovorí sa, že intelektuálov je asi 10% v spoločnosti. Táto diskusia mala byť o úlohe intelektuálov v politike. Podľa mňa je politika masový produkt. Aká je teda úloha intelektuála v politike voči spoločenstvu, voči tým 90% neintelektuálov? Aká by mala byť v ideálnom prípade?
1: Především bych neřekl, že se svět dělí nějak zřetelně, viditelně na intelektuály a neintelektuály. Kdybychom brali své přátelé a známé jednoho po druhém, tak bychom zjišťovali, jak těžko je, tak to můžeme zařadit, protože někdo nám připadá jako typický intelektuál, někdo jako trochu intelektuál. Já bych tedy byl opatrný v tom. Nicméně, mluvíme-li o roli intelektuála v politice, pak mluvíme o člověku a tím se ke konci dostáváme k tomu, co bylo na začátku. Pak mluvíme o člověku, který si možná víc než ostatní uvědomuje hlubší souvislosti jevů, který o nich je schopen přemýšlet z nadhledu, z odstupu, nebrat všechno automaticky, zamýšlet se nad tím. To nemusí být člověk, který má 3 vysoké školy a 5 doktorátů. Ono to s tím vzděláním tak úplně svázáno být nemusí. No a takovýto vnímavý člověk, pakliže toho považujeme za intelektuála, ten může vzejít odkudkoliv. A tady nepochybně sedí mezi námi aspoň jeden člověk, kterého lze považovat za intelektuála a který se neštítí politiky. Doufejme, že tady aspoň jeden takový je.
2: Milí priatelia, to bola posledná nahlas položená otázka a posledná nahlas položená odpoveď. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem veľmi pekne vám, pán prezident, že ste si našli cestu prísť do Zvolena. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem.